0: Prečo spievaš sama?
1: Keď ja mám takého syna, čo spievať nevie.
2: Ale viem.
1: Keby si vedel, spieval by si.
2: Keď ja tú čotinotiš nepoznám.
1: Mohol si sa naučiť, veď ju často spievam.
0: Naša mama túto pesničku spieva, keď je šťastná.
1: Škoda, že to šťastie tak krátko trvá. A iba ten sviatočný.
0: Neprovokuj, lebo...
1: Zastrájaš sa, Adamko, zastrájaš. Už 10 rokov sa zastrájaš. A biela holubička čaká na chutné zrniečka.
2: Ja viem takú o holubici.
0: No, tak na toto si sadnime. Čujme, mama. Spievaj, chlapče.
2: Biela holubička na konárik sadla, hnedaj dolu spadla, hnedaj dolu spadla, sa obe obola, ona nedal jezdiť.
0: To nebol spiev.
2: Biela holubička na konárik sadla, na konárik sadla.

0: Milí poslucháči, piatkové slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa chýli ku koncu. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišík i Műšor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.
1: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.